0: ale se ví to.
1: Mám tohle jindrýka.
2: Ale hej, tady mi díky se.
3: Vettel kraber senile manke stům.
0: Mano da kajra, so mano da li opa.
1: Ja, da slihe, so mano da li opa.
3: Vettel kraber senile manke stům.
0: Kenke mitke, ma erka macha drunke se.
1: Ja, dike, sich, jos, jos.
3: Vettel kraber senile manke stům.
1: Ka vir fin je jur, fushe.
0: Ja, avi i kuk. Ma ho ma mer no.
3: Vettel kraber senile manke stům.
4: Witches.